0: Dobré ránko, alebo... Čipidop, dobré ráno, naše fan rádio. Z politiky by to znelo...
1: Dobré ráno.
0: Á, tak čo by sme od nich chceli, tak to o svoj ráno však. Cérus som ešte mohol povedať, toto všetko v jednom balíku. Volám sa Tibor, pozdravujem. Fan rádio.

0: Shakiri, že by to bolo...
1: Ja si myslím, že to je Daj Shakira.
2: Čaute, tu Laura a môj typ je Shakira a Burma Boy, pesnička Daj.
3: Čauko, Tibi, tu Oli. Ja si myslím, že tá pesnička je Shakira Daj.
0: Dobre si myslíš, ja vám tlieskám Daj od Shakiri. Zahráme vo Fan Rádiu.

Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko, takto v sobotu 29. augusta, a tento dátum, viete čo znamená tento dátum? To znamená, že dnes, keby žil, tak by oslavoval one and only...